0: Nosorožec je zvíře velmi neohrabané. Hlava je krátká. V mozkové části se stran zmáčknutá. Objemem přesahuje krk. Oči jsou velmi malé, kolem dokola obklopené vrázkami. Boltec je velký, jeho vnější okraj zaokrouhlý. V chrupu chybějí pravidelně špičáky, u některých druhů i řezáky. Ostatní chrup se skládá ze 7 stoliček v každé čelisti. Trup je esovitě prohnutý, břicho okrouhlé, v pozdním věku visící dolů. Pánovní kosti jsou jasně znatelné, zadek zaokrouhlený. Končetiny nejsou neohrabaně silné, ruční části jsou dokonce jemně stavěny. Kůže, která je vždy velmi tlustá, přimyká k tělu několika nepříliš vyniklými záhyby, prostřednictvím nich docíluje se určité pohyblivosti. Záhyby obklopují rovněž oči a umožní otvírání a zavírání líček, což bychom ani neočekali. Po celém těle roztroušené štětiny barvy černohnědé jsou na hlavě a ve slabinách nejhustější. Srdce váží 11 kg, ocas visí schlíple. Život nosorožců je velmi jednotvárný. Čilí jsou vlastně jen v hodinách večerních a částečně v noci. Odpoledne prospí, když předtím, bylo jim to možné, se vykoupali. Velká vedra nemluví, proto se v horku ukládají na stinném místě, ke spánku, nebo stojí míně na nějakém tichém místě v lese, kde jsou chráněni proti slunečnímu úpalu a korunami velkých stromů. Lze mít i za to, že všechny druhy nosorožců přes svou dráždivou povahu poměrně snadno skortnou, jednáme-li s nimi klidně a přátelsky. V našich zahradách projevuje většina nosorožců povahu dobromyslnou. Lze se jich dotýkat, lze je hnát sem a tam, a jinak si lze s nimi počínat, aniž by se stavěli na odpor. Mírná slova, přátelská rozmluva, nabízení a podávání pochoutek, zkrátka mírné prostředky mají často větší význam než bič, který se jinak i v nosorožců osvědčuje jako užitečný a potřebný nástroj při výchově. Chování nosorožců nemá v sobě nic zajímavého. Buď žerou nebo spí, o ostatní svět se vůbec nestarají. Nežijí ve stádech nýbrž jednotlivě, nebo v malých skupinách po 4 až 10 kusech. Mezi členy této společnosti není však žádné souvislosti. Každý jednotlivec žije sám pro sebe a dělá, co je s tím libo. Nelze však tvrdit, že snad jeden hledí na druhého s tupou lhostejností. Vytvářejí se často mezi dvěma nosorožci jakési přátelské poměry, někdy to jsou jakési manželské vztahy mezi příslušníky různého pohlaví. Poměr tento stává se někdy velmi úplný. Poslechněte, co vypráví Sir Stamford Raffles.
1: Bylo to na sklonku teplého červencového dne, když jsem se vracel ze svého celodenního putování. Byl jsem spokojen a vcelku unaven, rozhodl jsem se tedy ke krátkému odpočinku. Sundal jsem brašnu, klobouk a posadil se mezi vonné byliny. A tu pojednou ve stínu mohutného stromu spatřím statného nosorožce. Nepohnutě tam stál, podoben soše, a hleděl ke vzdáleným pahorkům. Přikršil jsem se do vysoké trávy a připravil fotoaparát. Nosorožec mě doposud nespozoroval, jako by ani nevnímal okolí. Řekl jsem si tedy, že se k němu přiblížím. A teprve potom jsem si v dáli všiml druhého nosorožce, trochu menšího, ale mnohem krásnějšího. Vzdaloval se a odcházel právě tím směrem k pahorkům, k nímž se sklánělo chladnoucí slunce. Náš první nosorožec sledoval druhého dlouho, předlouho, dokud ten nezmizel za obzorem. Teprve pak se pohnul, sedl si, schoulil se a hořce plakal.